0: preferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Richie a Severukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Hit Rádio Zlín.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dlouhodobé sucho a intenzivní vlny veder ve Francii způsobily velký úbytek vody i v řekách. Loira v některých úsecích už skoro vyschla. Úřady zavádějí omezení kvůli šetření s vodou. Teploty by měly ve Francii i v nadcházejících dnech stoupat nad 40 stupňů Celsia. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecního ohrození z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let vězení. Hasiči v noci na pátek požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. až na 2. Budova prý bude muset být podle statiku zdemolována, buď spadne sama, a nebo se bude muset použít těžká technika. A pojďme také na fotbal. Ve čtvrtfinále mistrovství světa podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1-2. Gólem v závěru utkání rozhodl stejně jako proti Portugalsku žolík Mikel Merino, který byl na trávníku necelé 2 minuty. Španělé, kteří z Belgii neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Brankář Unai Simon poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na mistrovství světa skončila. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Kampaň Už jsou Zlíňák se podle všeho vyplatila. Zlínu totiž loni přibylo obyvatel, a to především díky nově nahlášeným trvalým pobytům. Nárůst byl v případě Zlína nejvyšší ze všech měst v regionu. Ukazují to kompletní statistiky za loňský rok. Obyvatel přibylo taky Starému Městu nebo Zubří. Naopak nejvíce během loňska snížila populace v Setín a Otrokovic.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
4: Dnes v podstatě je podobné počasí jako včera, jasno až polojasno, během odpoledne nějaká ta oblačnost, no a nejvyšší teploty odpoledne znovu podobné jak včera, 28 stupňů Celsia.
1: Krásné sobotní ráno, 7:03. Vy, kdo teď vstáváte, protáhněte se, dejte si kafe, zkuste se usmát, venku je krásný den. No a my si společně tu sobotu uděláme nádhernou. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že pokud vstáváte teď, nebo jste třeba už pár hodin na nohou, takže to zvládáte. A s tím úsměvem ideálně k tomu ty nejlepší hity. Za chvíli Hunter X a teď už Script a Will I Am. Tak jdem na to.

Hunter X právě teď na Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem. A dneska je ten den. Dneska je den velkého českého finále. Linda Nosková a Kája Muchová proti sobě dneska nastoupí v gala večeru českého sportu ve finále Wimbledonu. Neuvěřitelný. Já myslím, že nikdo z nás nezná takový ten pocit, kdy vlastně fandíte oběma. A je to bitva úplně o všechno. Obě jsou to skvělý ženský. Linda třeba ještě před pár měsíci dobrovolničila ve škole v Africe. Obě o sobě říkají, jak jsou milé a jak se mají rády. No, to uvidíme dneska, jak se mají rády. Já věřím, že do tohohle souboje obě půjdou naplno a bude to neskutečná přehlídka tenisu. Na to všechno bude z královské lože shlížet Petra Kvitová. No, tak to je nádhera, že jo? To je... já být holkama na tom kurtu, tak jsem normálně nervózní. Věřím, že oni asi taky trochu jsou. Držíme pěsti, tuhle pohádku si prostě užijem.

0: Kygo a Parson James stole the show v éteru Hit Radio. Krásné ráno, dneska 11. července je prosím pěkně den populace. A náhoda tomu chtěla, že vzhledem k tomu, že právě populace kolem nás nás často poměrně dost stresuje, máme za sebou pracovní týden, takže určitě víte, o čem mluvím, i kdyby to byl jeden konkrétní kolega, tak na dnešek připadá taky den mochita. Náhoda? Nemyslím si. Je to tak, podle mě to spolu úzce souvisí, abychom ten den populace mohli řádně oslavit. Je teda 7 ráno, tak teď ještě asi ne. Teď si dejte normálně kafe, nebo čaj, nebo kakao, co máte rádi. Ale mějte to mochito někde vzadu v hlavě, jo? Přijde jeho čas. Přijde taky čas další hitů, a to už za malou chvilku. Daniel Pouter, Sunfelt nebo Xindl X.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Syndel X a dovolená Féteru Hitrádia, krásné ráno, 7:30. Teď už aktuální update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, kuriózní případ řeší v jedné čínské zubní klinice. Pacient tam přišel s běžnou bolestí jednoho zubu, jenže lékaři mu jich bez jeho vědomí vytrhli rovnou 12. Aby toho nebylo málo, klinika mu za tento radikální zákrok okamžitě vyprázdnila bankovní účet. Mu se teď s nemocnicí soudí a případ vyšetřuje tamní policie i zdravotní komora. Neobvyklé zásnuby zažil New York. Zamilovaný pár horolezců se rozhodl, že si řekne své ano na velmi netradičním místě. Bez jakéhokoliv povolení vyšplhali až na samotnou anténu slavného mrakodrapu Empire State Building. Z romantického momentu ve výšce stovek metrů nad zemí je ale rychle vyvedla policie, která na oba dobrodruhy nasadila klepeta. Zahraniční letecké společnosti začínají zavádět revoluční novinku, která potěší všechny zapomnětlivé cestující. Na vybraných letištích totiž plně přecházejí na biometrické odbavení. Vaše tvář se tak stává vaší letenkou i palubním lístkem. K nástupu do letadla už nebudete potřebovat žádné papíry ani aplikaci v telefonu. Stačí se jen usmát do kamery.

0: extrémně opatrně, víme, že telata se občas chovají jako telata. No, to je jasný. A prosím vás, pokud někomu z té oblasti chybějí dvě telata, tak pravděpodobně víme, kde jsou, jsou právě na té silnici, tak si pro ně, když tak asi dojdete, jo, ať se telátka vrátí domů. Opatrně na těch silnicích i takhle v sobotu ráno. Věřím, že tenhle telecí příběh bude mít dobrý konec. Další hity za chvilku, Alvaro Soler, taky Rihanna nebo Coldplay.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.

맞은 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dříve si zloději museli sledováním vytipovat domy, moderním pachatelům dnes stačí internetové připojení. Dost často jsou to totiž sami majitelé, kdo zloděje na prázdný dům upozorní momentkami z letišť nebo živými reportážemi z dovolené na sociálních sítích. Počty případů vloupání přitom v letních měsících rostou. Nejlepším evropským ostrovem pro letní dovolenou je kanárské Tenerife. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, která hodnotila počasí, jídlo a množství zeleně. První desítku žebříčku naprosto ovládly destinace ze Španělska a Chorvatska. Druhé místo obsadila španělská La Palma a čtvrté chorvatská Korčula. Jedinou výjimkou nastupních vítězů je portugalská Madeira, která vybojovala bronz. A pojďme také na sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Montrealu závod na kilometrové trati a připsal si třetí letošní pohárový triumf. 33-letý český reprezentant porazil v Kanadě druhého Maďara Daniela Fejese o 63 setin sekundy. Finálová jízda byla kvůli extrémnímu silnému protivětru pro všechny závodníky dlouhá a fyzicky náročná. Těsně pod stupni vítězů pak skončil český čtyřkajak, kterému bronzová medaile utekla o pouhých 18 sekundy.
8: Požár budovy 34 prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celková škoda způsobená požárem zatím stále není vyčíslená. Hasební práce pokračují. Místo požáru by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
7: Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty hodně podobné jak včera, maxima na 28 stupních Celsia.
11: Krásné dopoledne, nebo ještě ráno, 11. července, to znamená, že 1/3 července už je pryč, jo? Letí to, když se dobře bavíte. Walk the Moon do uší právě teď.

Kateřina Marie Tichá, Féteru Hitrária, krásné ráno. No a ano, už jsem to zmiňovala, máme Světový den populace. Prosím vás, je to v podstatě proto, že dneska je to přesně 39 let, co počet obyvatel země dosáhl 5 miliard lidí. Jo. Nevím přesně, jak se to dá vypočítat, ale ten jubilejní člověk, to je hezky, se narodil v roce 1987 v 1:37 ráno v jugoslávském Záhřebu. Byl to kluk Matěj Kaspar a takže gratulujem, teď očividně slaví 39 let, což je hezké, že si to takhle rozhodně zapamatujete a dost možná vám přeje spousta lidí po světě. Ale pozor, jo, 39 let je to od 5 miliard. 10 miliard lidí by mělo na naší planetě být už v roce 2050. To je za 24 let. To není tolik. Jo, není to tolik. Taková jedna roztomilá tlupa opiček jsme kdysi byli. No, podívejte, kam jsme to dotáhli. Katy Perry a Skip Marley právě teď.

Imagine Dragons a Sharks, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem, 8:45. Pokud teprve vstáváte, tak se protáhněte. Jo, to je vždycky potřeba natáhnout ruce, nohy pořádně, aby to tělo vědělo, že jste vzhůru, jo, protože se budete pohybovat pravděpodobně podobně po bytě. Dneska má být krásně, jo, má být fakt moc hezký den, sluníčko, teploty, tak jako do 30, což je ještě snesitelný, ideální den na nějaký lehký výlet, vyrazit k vodě, nebo jenom tak prostě bejt a užít si hezkou sobotu. Tak doufám, že si ji můžete užít, pokud jste v práci, vydržte, to bude dobrý a aspoň víte, že jste nepostradatelní. Za chvíli One Republic, taky Harry Styles nebo BB Rexha.

0: se perukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexa Faithless, new Religion v éteru Hit Rádia, krásné ráno. Máme 9:30, ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, neobvyklé překvapení zažil řidič kamionu ve Francii. Během povinné pauzy na odpočívadle uslyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Když otevřel návěs, zjistil, že se mu v nákladu drahé elektroniky zabydlela rodinka divokých prasat. Zvířata se dovnitř dostala roztrženou plachtou a stihla zničit několik krabic. Italské Benátky řeší další bizarní incident s turisty. Dvojice mladíků se rozhodla, že ušetří za hotel a uslala si ve spacácích přímo na slavném mostě Rialto. Jejich romantickou noc pod širým nebem ale brzy ráno rázně ukončila městská policie. Oba výtečníci dostali okamžitou pokutu v přepočtu 10 000 korun a z města byli na 2 dny vykázáni. Americké Las Vegas hlásí další svatbu, nad kterou zůstává rozum stát. Jistý 35-letý programátor se tam legálně oženil se svým vlastním chytrým telefonem. Muž tvrdí, že s mobilem tráví 24 hodin denně, přístroj ho nikdy neodmlouvá a rozumí mu lépe než jakákoliv žena. Svatební obřad proběhl v klasické kapli a za účasti několika přátel.

0: Robin Schulz a Erika Sirlo a Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. Dámy, jak jste na tom teď? Pohoda? Dobrý? Nebo už vás stihli vystrašovat? Protože údajně mají ženy opravdu doma víc stresu než v práci. Jo, asi hlavně ty dámy, které mají doma k tomu partnery a děti, protože my, co přijdeme domů a vezmeme si knížku a sedneme si na gauč a nikdo na nás nemluví, jsme, myslím, docela v pohodě. Jo, ale pokud máte doma společníky a pak ještě ty malý společníky a tak, tak je dost pravděpodobné, že tahle rovnice opravdu dává smysl. Takže vy všichni, kdo jste s těma ženama doma, nechte je chvilku, jo, dejte jim hodinku, dvě, nebo 12 třeba, to pomáhá, fakt, a stačí málo. A všechny vystresované ženy se za chvilku povinně budou hodně nahlas zpívat, to taky pomáhá. Tommy Cash, Rudimental nebo DJO.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piazzetta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Rádio.

0: kolečka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
2: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy, vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že e-žádanky ušetří pojišťovna miliardy. Plány ale narážejí na realitu ordinací. Stát proto v tichosti posunul termín povinného spuštění na polovinu roku 2027. Šéf digitální sekce Petr Foltýn navíc otevřeně přiznává, že dřívější politické odhady miliardových úspor systému byly z dnešního pohledu příliš optimistické. Stále více zaměstnanců v České republice se zajímá o to, jaký plat mají jejich kolegové. Podle aktuálního průzkumu toto téma letos zajímá 62% lidí, což je meziroční nárůst o 5%. Skoro 3/4 dotázaných pak výši výdělku svých spolupracovníků přesně zná nebo alespoň tuší. V reakci na to je už v parlamentu připravena ke schválení novela zákona, která vychází z evropské směrnice o transparentnosti odměňování. A pojďme také na sport. Hodina H se přiblížila na 17. hodinu našeho času. Je oficiálně stanoven začátek sobotního finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Že se novou šampionkou travnatého Grand Slamu stane Češka, už je jasné. Dnes se ale dozvíme, zda to bude Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Neméně pozoruhodný ale bude i trenerský souboj. 53-letý Tomáš Krupa dovedl do wimbledonského finále už v roce 2010 Tomáše Berdycha, ale Grand Slamový titul v singlu ještě v roli kouče nemá. To 60-letý Nizozemec Sven Grenfell, který trénuje Muchovo, už nadšení ze zisku velkého titulu zažil celkem 4x, a to se 4 různými tenistkami. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Veřejnosti už slouží nové rozšířené přístaviště na břehu Moravy v Napajedlích. Má dvojnásobnou kapacitu pro stání než to předešlé. Nabízí i komfortnější zázemí pro posádky. Napajedla patří mezi nejvyhledávanější zastávky na severní části Baťova kanálu a zájem o přístaviště každoročně roste.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrolosák.cz.
1: Sobota nabídne jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpolední maxima se zastaví na 28 stupních Celsia.
5: Krásné dopoledne, 9:02 s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte nádhernou sobotu. My máme ty nejlepší hity. A budeme v nich samozřejmě pokračovat. Už za chvilku Linkin Park Up From The Bottom. Teď je tady ale Poetika a každou vteřinou. Užijte si to.

Tohle show Linkin Park, Féteru Hit Rádia, hezké ráno. A pojďme udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve. Ano, to hlásí nemocnice a v podstatě se to víceméně každý rok opakuje. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice tak prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co, nám to sebere půl hodinu z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Ne, jako chápu, jo, možná ještě víc motivace, tak si představte tu jednu důležitou, nejdůležitější věc. Darujete krev? Protože jednoho dne je může někdo darovat vám. Co? Tak na to myslete, zvažte a prosím, kdo můžete, vyražte. Teď další hity, za chvilku Miles Smith a právě teď Felix Jen a Jasmine Thompson.

0: Sonne.
1: Nice to meet you, to je Miles Smith, Féteru Hit Rádia. Krásné sobotní dopoledne, 9:45, venku nádherně, to si úplně říká o nějaký zábavný program. Co budete dělat, aby vás to bavilo, to asi nechám na vás, jo, nebudu vám nic podsouvat, ale soundtrack k tomu, ten vám zařídím. Avril Lavigne, dobrý, jo, šlo by? K tomu třeba tedy Swims nebo Beyoncé, to snad půjde.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Folk and country, Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio, přeju vám všem krásné sobotní dopoledne. Teploty zase zpátky nad 30, ale prosím, beze všeho, ozvalo se ze sluchátka. Ano, prosím pěkně, západní a střední Evropu čeká další vlna veder. 45 stupňů bude ve Španělsku a Portugalsku, 43 ve Francii, v Německu jenom 40. Pohoda, ale ani u nás to opět nebude málo. Zase postupně až k 35 stupňům. Jo, nechám vás to vstřebat, 35 minimum. To zvládnem, tip na přežití, no jednoduchý, že jo. Obklopte se lidmi, kteří mají takový ty věci, jako je bazén, klimatizaci, obří mrazák, zahradní sprchu. No a pokud nikoho takového neznáte, tak teď je ten čas. Kamarádi, teď je ten čas si ho velmi rychle najít. Pro případné lidi vlastníky tohodle, tak takovej fotky s bazénem na Tinderu výhodou.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora společně v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, za chvilku 9:45. Ano, už jsme v dopolední, doufám, že už jste všichni probraní, už se máte za sebou první, možná i pomalu druhý kafe, hlavně snídaní, nepodceňte to, prosím vás, ať máte sílu na celý ten krásný den. O ty nejlepší hity k tomu je samozřejmě postaráno. Za chvilku Offenbach, Norma Jean Martin, k tomu September nebo třeba Kurt Nielsen.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Skonto
3: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ještě než děti dostaly vysvědčení, řešili někteří rodiče platby na příští školní rok. Za pracovní sešity, běžné sešity nebo pomůcky dali i 1900 korun na dítě. V září se k tomu přidávají další stovky na kopírování nebo třídní fond. Podle ministerstva školství ale školy nemohou platbou podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. V Česku přibývá mladiství, kteří žádají soudy o předčasné splnoletnění. Podle ministerstva spravedlnosti loni této možnosti úspěšně využilo 36 nezletilých, což je nejvyšší číslo za posledních 5 let. Hlavním důvodem je touha samostatně podnikat, uzavřít manželství nebo získat plnou svéprávnost kvůli specifické studijní praxi. Mezinárodní federace FIFA nabízí na svém webu trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července vyvrcholí fotbalový šampionát. Prodávat se bude ve 4 kategoriích, nejlevnější vyjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší pak na 63 500 korun. Očekává se, že prodejem trávníku si FIFA vydělá více než 11 milionů dolarů, tedy téměř 234 milionů korun. Dnes mistrovství světa pokračuje dalším čtvrtfinále od 23 hodin se utkají výběry Norska a Anglie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Kampaň Už jsou Zlíňák se podle všeho vyplatila. Zlínu totiž loni přibylo obyvatel, a to především díky nově nahlášeným trvalým pobytům. Nárůst byl v případě Zlína nejvyšší ze všech měst v regionu. Ukazují to kompletní statistiky za loňský rok. Obyvatel přibylo taky Starému Městu nebo Zubří. Naopak nejvíce během loňska snížila populace Vsetína a Otrokovic.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
8: Dnes očekáváme opět krásně jasno nebo polojasno odpoledne, mírně oblačno a odpolední maxima na 28 stupních Celsia.
12: Hezké dopoledne, 2:50, přeju vám všem krásnou sobotu, 11. červenec, ty nejlepší hity, ty máme. No a protože by to chtělo trošku tematicky, tak jsme si pozvali skupinu Krištof, jo? A jejich písničku Život je krásný. Tak jo, tak jdem na to.

Justin Bieber s námi v éteru Hit Rádia. A co? Blíží se dovolená. Celá hezká věc, nebo teda hezká, fascinující, zajímavá, možná, 26% Čechů se údajně během letní dovolené aktivně snaží zažít románek. Jo, prostě 26%, což je docela dost, to je jedna čtvrtina. Co je blbý, tak 17% z toho jsou zadaný lidi. Jo, to může být takový lehce kontraproduktivní, jo, pokud patříte mezi ty zadaný, co tohle dělají, tak jenom pozor, takový ty výmluvy, jakože to se stalo v jiném časovém pásmu, to neplatí, pokud se dostane třeba v Chorvatsku, jo, pač tam je úplně stejně. Tak jenom na tohle opatrně, prosím vás, obecně opatrně s románkama v zahraničí, dámy, ať vás ten dotyčný třeba nezatáhne někam a vy už se nevrátíte, že jo. Ale jinak jo, pokud jste single, vyrážíte, chcete si tam trošku užít, tak hele, ideální výbava opalovák, jo. Aby vás namazal, jasně, to probourá ledy, to je jasný. Sluneční brýle, pánové, asi hlavně pro vás, i když my to děláme taky. No, aby nebylo vidět, kam koukáte, že jo, ať můžete okukovat úplně nenápadně na té pláži. No a kdybyste náhodou nikoho nezbalili, tak si na cestu zbalte aspoň nás, jo, protože nás naladíte všude. A nepřijdete o ty nejlepší hity, teď je tady Cher.

0: Romantika jako blázen, Alex Warren a Ordinary v éteru Hit Rádia. 10:45, krásné dopoledne všem, ať už jste v práci, máte doma nohy nahoře, anebo třeba doháníte takový ty klasický víkendový resty z toho týdne, kdy se doma pořádně jenom vlastně zastavíte, jako na chvilku vyspat, jo, tak potom člověk má tendenci uklízet a unavařit a tak nějak, nepřehánějte to, prosím vás. Pokud máte jako volnou sobotu, jo, tak ji využijte. Normálně, normálně, klidně, chvilku odpočívejte. Můžete.
1: Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel s nebesy.
0: A doufám, že u toho budete řvát jak na lesy. Za chvíli totiž Činasky, Lady Gaga nebo David Guetta.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rádia,

Tohle jsou Činašky, posloucháte Hit Radio, krásné dopoledne. No a dneska se dozvíme jména posledních semifinalistů fotbalového mistrovství světa. Ano, mimochodem, všimáte si, jak je to dlouhý? Jo, když si to porovnáte s hokejovým, se, jak je to rychlovka? No nic. Každopádně dneska bude samozřejmě hlavně sledovan souboj Anglie s Norskem, respektive s Norem Haalandem, protože Haaland je neskutečný, ano. Mimochodem, co mě se strašně líbí, on má stále stejnou holku už od střední školy, jo, je to hrozně jako roztomilý a oni mají společný koníček a to je, prosím vás, Minecraft. Ano, ta hra, kterou hrajou vaše děti, jak jsou tam všechny věci čtverečkovaný. Tak oni tohle spolu pařejí, jo, ty si to vemte, on má prostě talent od pána Boha a k tomu holku, která miluje hry na počítači. Jo, myslím, že nejeden muž Haalandovi trochu závidí. Hraje právě teď.

Sound of Silence a taky Disturbed v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne. 10 hodin 40 minut. Za chvilku 11. A ano, to znamená, že se blíží hity k vaření. Klasický princip, vy píšete na 777 937 777 a píšete dvě zásadní informace. Co vaříte? Na to já se vždycky moc těším. No a co byste u toho chtěli poslouchat? Jo, úplně jednoduchý, prosím vás, nezapomeňte se podepsat, jo? Ať vás tady nemusím vyvolávat jako anonymy. Napište, co vaříte, co u toho chcete poslouchat na 777 937 777. No a my si vaše hity dáme už po 11. Do celé Damiano David, Adele nebo Kabáti.

0: montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na SMS Ticket.cz.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Za uplynulých 12 měsíců si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 14 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 2025, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Pětimetrové plameny šlehající přímo ze země vyděsily v sobotu ráno obyvatele Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích. Při stavebních pracích tam došlo k poškození plynového vedení. Popáleniny utrpěl 45-letý dělník. Z bezpečnostních důvodů musely být evakuovány dva okolní domy. Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Hamilton Campas nenávisti a výhruškám, které směrují i na jeho rodinu. 26-letý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vůbec vrátit domů. Campasova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na mistrovství světa proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Požár budovy 34 prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celková škoda způsobená požárem zatím stále není vyčíslená. Hasební práce pokračují. Místo požáru by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
1: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost, odpolední maxima až na 30 stupních Celsia, to na Moravě.
5: Hezké dopoledne, 11. hodina, s vámi Kateřina Pechová a teď jsou tady hity k vaření. Těšíte se? Pište na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Teď jsou tu Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

Jonas Blue a Jack and Jack, vy jste s Hit Rádiem, krásné dopoledne. No už to jede, už to sviští, hity k vaření jsou tady. Vy píšete, co vaříte, jo, píšete si k tomu o písničku a já to celý procesuju do éteru. Výborný, píšete na 777 937 777. Začneme SMS-kou od Renaty, ta tam totiž dneska má, prosím vás, partu chlapů. Pokládají dlažbu a to je potřeba nakrmit, to je jasný. Vaří hovězí vývar z knedlíčky, kuřecí a vepřový řízky s bramborem, rajčatový salát a k tomu taky kefírová buchta. Renča, jenom nepotřebuju ještě pomoc, jedné ruce, pať za jídlo, já bych dělala cokoliv. Každopádně Renča si přeje Ale Farbena a Baby Goodbye a tím to odstartujem.

0: Tracy Abrams, That's So True, Féteru Hit Rádia. Dáváme si spolu hity k vaření. Další přání splníme Elišce. Ta píše, dnes vařím pro manžela a děti hovězí steak s pepřovou omáčkou, gratinovanými bramborami a chřestem. To je normálně fine dining. Hezký, moc hezký, chválím, fantastická věc. Ráda by si k tomu poslechla Perpetuum mobile od Evy Farné. Takže si ji dáme už za malou chvíli, k tomu třeba Imagine Dragons, no a za chvilku taky další vaše přání.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zoo a Shakira v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, hity k vaření jsou v půlce. Dáváme si, mluvíme o tom, co vaříte a co u toho chcete poslouchat, jo, to je jasný. Postupně odbavujeme jedno přání za druhým. Píše vás hodně, tak trpělivost, prosím. Další přání plníme Martinovi, ten vaří gulášovou polévku a chtěl by k tomu nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler. Po našem, jak píše, se ta píseň jmenuje V zatmění srdce. Dámy a pánové, ano, Bonnie Tyler už s námi navíc není, a to od této soboty. A je dobré si ten jedinečný, úžasný, fantastický hlas připomínat. Bonnie Tyler.

Tohle je tedy Swim a Lose Control, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření jedou dál. Ten další míří za Luckou, která dneska pozor vaří zelňačku a kuře na paprice. Luci, dotaz. Kuře na paprice s čím? S knedlíkem? S těstovinou? Někdo i s rejží, to já třeba vůbec nemusím. Za mě je to s knedlíkem nejlepší, jo? Ke kávičce budou mít perník. Lucka k tomu prosí o Žijeme len raz od Roberta Buriana. A hele, to je prostě to, jak zní léto, jo? Takže Žijeme len raz právě teď.

Vlku a Robert Burian, Žijeme len raz pro Lučku. Prosím vás, ona mi napsala, že oni mají kuře na paprice s bramborem. Dobře. Hele, každý podle chuti, jo. Stihneme ještě jedno přání. Píše Duš

0: Jasně, nebo na mpo-matrace.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piazzetta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Konečně budete spát jako na

vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spětelé

0: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na hřebeny Krkonoš se po letní pauze vrátily jezdecké hlídky strážců Krnap. Na koních kontrolují dodržování pravidel v nejvytíženějších částech Národního parku, zejména pohyb turistů mimo vyznačené cesty a v klidových zónách. Hlídky se v terénu pohybují od května do září a podle zprávy parku se tento způsob dohledu dlouhodobě osvědčuje i díky lepší komunikaci s turisty. Německá policie po zhruba 11-hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. A pojďme také na sport. Jannik Sinner dominoval v semifinále Wimbledonu proti sedminásobnému vítězi Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující italský šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4 ukončil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho. A dnes nás samozřejmě čeká také velké české finále ženského singlu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, a to od 17 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Veřejnosti už slouží nové rozšířené přístaviště na břehu Moravy v Napajedlích. Má dvojnásobnou kapacitu pro stání než to předešlé. Nabízí i komfortnější zázemí pro posádky. Napajedla patří mezi nejvyhledávanější zastávky na severní části Baťova kanálu a zájem o přístaviště každoročně roste.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
1: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně potom vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes na Moravě dostanou i až na 30 stupňů Celsia.
5: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, všichni jste si pěkně navařili, tak si to teď pěkně taky sněste. Já k tomu posílám další hity, za chvíli Gotye a Kimbra. No a teď jsou tady Linkin Park a What I've Done.

Hit Radio. Krásné poledne, už jsme o tenisovém českém finále dneska mluvili, ale stejně, jo. Pojďme si říct, že celý svět má aktuálně jednu zásadní otázku a to je, co těm tenistkám v Česku sakra sypou do pití? Včera se na to dokonce ptali na BBC Karolíny Muchové a ta na to řekla jenom, že je to tím pivem. Což dává smysl, jo? My máme totiž víc wimbledonských finalistek než kilometrů opravených cest. Je neskutečný, kde se bere ten talent. V USA sypou miliony dolarů do akademii, nic z toho. No a my ty holky sekáme jako Baťa cvičky, jo? Když si vezmete, teď tam máme Lindu Noskovou a Káju Muchovou. Fantastický úspěch, historicky poprvé ryze české finále, takže jistotu, že to bude Češka. To máme, jo. Ale v posledních 15 letech vyhrály Češky Wimbledon v ženském singlu celkem 4x. Kvitová 2x, Vondroušová, Krejčíková, no a teď bude další. Ale jako fantastický, doufám, že se cítíte taky tak jako pyšně, že jo? Jo? Tak dneska v 5 nezapomeňte fandit Česku ideálně a teď už ATC Around the World.

0: Alex Warren s námi na Hit Radio. A mimochodem, není to tak dlouho, co jsem tady vyjadřovala údiv, že lidi jí kuře na paprice s bramborem, jo. A chtěla bych říct, že se dobrovolně přihlásili další jedinci, kteří to tak dělají. To je hustý. Jako asi se na to někdy zaměřím a budem si dělat průzkum. Jo, prostě vyhlásím, nevím, Svoboda Hýska a vy napíšete, s čím to jíte. To si někdy dáme, pač, já jako vím, že lidi mají různé chutě, já mám taky hodně divné chutě, ale některé věci, jo, to vám tak nějak zůstává rozum stát. Hele, hlavně, ať vám chutná, to je to nejdůležitější. Další hity k tomu, za chvilku skupina Lucie, Artemas nebo Hunter X.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skupina Lucie a Amerika v éteru Hitrádia, krásné poledne. Doufám, že si užíváte svoje obědy. No a pozor, protože dneska finišujou Vary. Je to tak, poslední závěrečný film dneska proběhne, celé se to uzavře, lidi se opět vrátí do svých domovů, takže ano, i vy ve svých městech asi začnete zase potkávat o něco víc lidí, ale nebojte se, oni budou další festiáky, další akce, takže to nebude zas tak drastický. Letos na skandálky poměrně bída, ono se teda ještě asi něco vynoří, jo, ale jinak to byly až překvapivě klidné Vary. Na to, že to byl už 60. ročník, tak ještě dodatečně Varům samozřejmě všechno nejlepší, ať si to tam všichni ještě dneska užijou. No a potom zpátky do běžného režimu, jasný? Tak jo. A pamatujte, co se stane ve Varech? Ve Varech rozhodně nezůstane. Další hity, tohle je Leony.

0: Lost Frequencies a X Ambassadors právě teď v éteru Hit Radio. Za chvilku jedna, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásnou sobotu, má být fakt hezky, tak vyražte někam ven. Já se na vás budu těšit zase zítra v jednu, takže v podstatě za 24 hodin. Platí? Výborně, mějte se hezky. Za chvilku třeba tohle. Savage Garden, To the Moon and Back, Ella Henderson, nebo Pink. Mějte se, ahoj.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně v Jalubí nad starým městem u Uherského Hradiště probíhá vyšetřování havárie kombajnu do domu a cesta je v tuto chvíli neprůjezná. Zatím se odhaduje trvání až do 14. hodiny. Nic dalšího tu v tuto chvíli nevidím. Pokud jste právě na cestách, tak dobře dojeďte. A pokud narazíte na cokoliv dalšího, dejte o tom vědět zprávou nebo klidně hlasovkou na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Folk and country, Břestecký pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i let balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapeček je prvním odloženým dítětem v letošním roce a celkově je pátým odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Od roku 2005, kdy byl v Česku zprovozněn první babybox, v nich zdravotníci našli 283 dětí. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Britský král Karel III. A jeho žena Camilla se setkali s princem Harrym a jeho rodinou. Harry se od roku 2020, kdy se vzdal královských povinností, vrací do Británie pouze jednou až dvakrát ročně. Jeho děti pak v zemi nebyly od roku 2022. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nevšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
0: V tuto chvíli měříme 23 stupňů, ale pokud vám stojí auto na sluníčku, tak jako mě, tak se připravte, protože tam to bude o něco horší. Po zbytek dne očekáváme polojasno, i když se teď podívám ze studia tady na Mlacové, tak v některých částech vidím tak jako zataženo a na druhé straně zase úplně čistá obloha. Pršet by ale každopádně nemělo.
5: Hit Radio Zlín.
0: 2 minutky po jedné startuje sobotní odpoledne na Hit Radio Zlín. Doufám, že se máte skvěle, já jsem dneska nějaký uspěchaný, přijde mi, že klasicky nic nestíhám, ale hlavně, že jsem si musel přispat, že jo. Každopádně, ať se taky trochu uklidníme hezky po tom obědě, dáme si na začátek nějaké klidnější hity, budou třeba Aerosmith a teď taky Eva Farná a Mirai. Tak jdeme na to!

Hit Radio zní s vámi a na Baťově kanále, konkrétně v Napajedlech, se otevřelo nové rozšířené přístaviště s dvojnásobnou kapacitou pro stání lodí. A teď se mi to úplně vybavilo. My jsme jednou vzali kolo a jeli jsme právě podél Baťova kanálu, výjimečně zrovna dál než obvykle, až směrem na Strážnici, protože jsme slyšeli, že tam je úplně nejhezčí úsek celé té trasy. Jenže v půlce cesty nám začal úplně brutální liák, že jsme museli zastavit pod první stříškou, na kterou jsme narazili, a ona to byla zrovna terasa jedné takové lodní hospůdky, kde právě grilovali, takže jsme nakonec výletu odjížděli sice promoklí, ale s parádní svačinou a současně novým typem na oběd. A vlastně, když teď tak nad tím přemýšlím, tak vždycky, když se někde mluví o Baťově kanálu, tak mě se vybaví spíš kolo, protože na lodi jsem tam byl asi jenom jednou a to bylo celkem dávno, takže už si to ani pořádně nepamatuju. Tak schválně, jak to máte vy, pojďte mi napsat na WhatsApp 601 13 13 05, jak to tam nejradši objevujete. Na kole, na lodi, nebo třeba pěšky? A hlavně proč, případně za čím v okolí nejradši vyrážíte? Pojďme se navzájem inspirovat a mezi tím si dáme další hity.

0: Tak jsme to zas pořádně rozjeli, Lady Gaga, Abracadabra, 13 hodin 19 minut, vyladíte Hit Radio Zlín a před malou chvílí jsme se bavili o Baťově kanále, jestli ho taky máte spojený víc s cyklistikou třeba než s lodí, případně kam v okolí vyrážíte nejradši. Vypíšete na náš WhatsApp, za to velké díky, a ozvala se Market, která píše, my jsme z druhého konce kraje, takže to máme o něco dál, ale jednou za sezónu tam vždycky vyrazíme celá rodina na kolech, uděláme si z toho dvoudenní výlet a vždycky si to moc užijeme, protože tam prostě krásně. Moc díky za tuhle zprávu, přidám ještě tu od Janči z Otrokovic. My jsme loni brali loď poprvé a byl to zážitek na celý život. Děcka byly nadšené z těch zdymadel, koukali na to jako na atrakci. No, to je vlastně pravda, dneska už nám to nemusí připadat tak speciální, ale když se zavzpomínám a vrátím se do těch dětských let, tak mě s tama rodiče taky vždycky nemohli dostat, když jsme jeli kolem, protože to bylo úplně fascinující. Díky moc za všechny vaše zprávy, doufám, že si užíváte pohodové sobotní odpoledne ve společnosti Hit Radia Zlín. Ať už zrovna odpočíváte po obědě, nebo třeba vyrážíte taky za nějakými zážitky, pouštíme vám k tomu ty nejlepší hity.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
5: Hit Radio.
6: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

Tolik taky legendární Roxette na Hitrádiu Zlín a umělá inteligence už se stává pomalu nedílnou součástí našich životů. Pořád jsou ale místa, kde bych ji zatím úplně nečekal. Jako třeba barák to zatím asi úplně nepostaví, pizzu nám sice možná objedná, ale nepřiveze. A kde bych už vůbec nečekal, že bude pomáhat, tak to je domov pro seniory. A přesto ji využívají na Burešově tady ve Zlíně a dokonce za to dostali i ocenění v celostátní soutěži inovací v sociálních službách. Co ale hlavně, jim to úplně brutálním způsobem zjednodušilo administrativu a takové ty repetitivní věci a výkazy a zbývá díky tomu mnohem víc času na to hlavní, čili opravdu se víc bavit a starat o ty klienty. Co je ale úplně neuvěřitelné, že ten čas, co by jinak potřebovali právě na tu administrativu, tak se jim díky umělé inteligenci podařilo zkrátit dokonce na čtvrtinu. A z toho si můžeme vzít krásný příklad, protože doba jde dopředu, všechno se automatizuje, ať už chceme nebo ne. A je naprosto skvělé, když můžeme dostat víc těch lidských sil tam, kde je to potřeba.

ty nejlepší hity k vašemu sobotnímu odpoledni z Rádia Zlín. A jestli taky vyrážíte na dovču do zahraničí, tak teďka zbystřete, aby vám pak náhodou nedošel účet za 10 000. Řeč teďka bude hlavně o mobilu, bez toho už si kolikrát nedokážeme představit žít. Potřebujeme neustále něco kontrolovat, komunikovat nebo se chlubit právě třeba fotkama v plavkách. A nebo v mém případě spíš jídlem. A teď si možná říkáte, že přece jak by za tohle mohl přijít vysoký účet? No však mám v mobilu neomezená data, tak právě proto, že nechci nic řešit, jestli mi to stačí na ten měsíc nebo ne. Jenže tohle neplatí, pokud vyrazíme někam mimo Česko, protože tam

0: vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak je Taylor Swift, Féteru, Hit Rádia Zlín a vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a momentálně jezdíte na Zlínsku bez nehod a komplikací, tak snad to tak zůstane i po zbytek dne. Kdybyste ale na cokoliv narazili, dejte o tom určitě vědět zprávou nebo hlasovkou na WhatsApp 601 13 13 05 a já to pošlu dál do světa.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: a Veronika Burdík. V Česku se znovu prohlubuje intenzita sucha. Minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Píšou o tom Novinky.cz. Sucho se aktuálně projevuje na řekách. Projevit se ale může také se zpožděním, třeba na menších výnosech plodin. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Karlovarský filmový festival jde do finiše. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Tenisový Wimbledon dnes čeká první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Finále začne v 5 odpoledne našeho času.
1: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrolozák.cz
3: 24 v tuto chvíli měříme na Zlínsku a podobně bude až zhruba do té 8. V noci očekávejte teploty mezi 12 a 15 stupni.
4: Hit Radio Zlín.
3: 14. hodina na Hit Radio Zlín, s vámi Martin Král a brzo si budeme žít jako ve velkoměstě i na malé vesnici. Víc za chvilku.

Taky 12 minut po 14. Big City Life v éteru Hit Rádia Zlín. A pojďme si to přiznat. Situace s bydlením na Zlínsku je docela masakrální. Už delší dobu je ta poptávka větší než nabídka. A když se občas podíváme na ty ceny nájmu, tak si možná říkáte, doufám, že už se nikdy nebudu muset stěhovat, jinak bych si musel najít ještě další 3 práce, aby jsme si to mohli dovolit. Nicméně, brzo by se to mohlo obrátit zase k lepšímu. Ve Zlínském kraji se letos mohutně staví. Jenom za období od ledna do března začala výstavba 513 nových bytů, což je o polovinu víc než loni. A zase ale, když se nad tím tak zamyslím, tak je pravda, že většina z těch bytů, co se teďka nabízí, tak jsou často nové nebo třeba pěkně zrekonstruované, tak si v tom aspoň takhle můžeme najít něco pozitivního. A tak mě napadlo, že právě kvůli těm vysokým cenám nebo i z různých jiných důvodů spousta lidí, třeba i z mého okolí, postupně opouští bydlení ve městě, radši jdou bydlet někam na vesnici a do práce potom musí dojíždět. Otázka je, jak to máte vy? Kdybyste se teďka měli stěhovat, budete hledat spíš jako ve městě, anebo někde dál? A hlavně proč? Dejte vědět na 601 13 13 05 WhatsApp Hit Rádia Zlín a za chvilku se o tom společně pobavíme. Zatím posílám taky další hity, za chvilku třeba opět a Radeček.

0: Hit Radio Zlín s vámi a na našem WhatsAppu 601 13 13 05 to žije. Vy posíláte svoje názory o tom, jestli je lepší bydlet nebo odstěhovat se spíš do města nebo radši na vesnici. Rovnou tu mám zprávu od Peti, která píše: já bych řekla, že to hodně záleží na tom, jestli máte děti. S dětma bych asi volila vesnici, sami jsme klidně zůstali ve městě. Vidíš, a to by mě vlastně ani nenapadlo, ale něco na tom bude, pokud člověk bydlí na vesnici, ideálně někde na baráčku s velkou zahradou, tak to s dětmi může být hnedka o něčem jiném. A ono obecně i ta atmoška, sousedské vztahy, tam taky mají něco do sebe. Ozval se taky Honza, který píše, že kdysi bydlel v centru města a teď má právě barák na vesnici, ale musí dojíždět za prací a vlastně třeba i za zábavou a zase zvažuje naopak, že se vrátil do města, protože tam prostě je všechno, na co si vzpomene. A dorazila taky zpráva od Jardy. Ahoj, tak já bych se, kdybych se měl stěhovat na vesnici, ne, kdybych se mě chtěl stěhovat, tak právě na vesnici. Mám k ní citový vztah. V dětství jsem tam trávil u prarodičů každý volný čas. Tak Jardo, promiň, že jsem si takhle zasek. Děkuju moc za všechny zprávy. Sice jsme se nedohodli na tom, co je opravdu lepší, ale to vůbec nevadí. Každému z nás prostě vyhovuje něco jiného. Někdo radši ten klídek, pohodu, starání se o zahrádku, jiní zase tu vybavenost a komfort v tom, že je všechno blízko. Ať patříte na jednu nebo druhou stranu, není na tom vůbec nic špatného. A teď se vracíme zpátky k našemu playlistu. Už za chvilku posílám Aviciho nebo Eda Sheerana v parádním remixu. Tak pěkné odpoledne.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete madetá jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské prosecco La Piaceta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Taky minutu po půl třetí jste na vlnách Hit Rádia Zlín. A včera jsem se tu zmiňoval o tom, že jsem zhruba půlku života prožil v Tečovicích, takové menší dědině u Zlína. A tak jsem začal vzpomínat na ta dětská léta, kdy mamka v sobotu dopoledne zjistila, že nám zrovna něco došlo a nemá z čeho uvařit oběd. A co teď? No tak jsem byl vyslán do obchodu přes půlku vesnice. Naštěstí, i když tam ta nabídka nebyla tak velká, jako už jsme dneska zvyklí z města, tak stejně ty klasické základní věci jsme tam našli vždycky a jako poslední záchrana to byla naprostá nutnost. Jenže dneska už ne všude máme takové možnosti a ten luxus, že si takhle můžeme někam zajít pokaždé, když zrovna zapomeneme něco koupit. V těch menších obcích se nám ty obchody postupně zavírají, protože se jim to bohužel moc nevyplatí, ale tomu jdou naproti teďka v Hrudimově u Slavičína a taky ve Vítonicích nad Bystřicí pod Hostýnem, kde by nejpozději v říjnu měly vzniknout samoobslužné obchody, kam si budeme moct zajít 24 hodin denně. Jo, když zrovna nebudeme moc spát a dostaneme na něco chuť, budeme si moct zajít pro něco dobrého, klidně i ve dvě ráno. No ještě, že něco takového nemáme tady ve Zlíně, to bych za chvíli už fakt neprošel ani těma dveřma.

0: americký punk rock neboli kapela Green Day právě teď na Hit Radio Zlín. A kdy jste naposledy kupovali med? Já už si třeba pořádně nevzpomínám, protože se vždycky najde nějaká příležitost, ke kterého dostanem. Svátek, narosky, soused včelař měl dobrý den a podobně. Ale zajímavé je, že skoro vždycky dostaneme nějaký další těsně před tím, než se ten původní spotřebuje. No a letos budeme mít možnost získat med úplně speciální tím, že ho vyrobili včely v zahradě Čiperovy vily. Tam jsou totiž už třetím rokem úly, o které se stará zlínská organizace Českého svazu včelařů, a už za pár dní ho budou plnit do malých sklenic a bude se pak rozdávat jako propagační předmět Zlínského kraje. Tak pokud na něj třeba potom někde narazíte nebo ho dostanete, už víte, odkud pochází. No a já si jdu asi namazat chleba s máslem a medem, protože už jsem ho mega dlouho neměl. Jak jsem tu o tom mluvil, tak jsem na něj úplně dostal chuť.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří.

0: Ludkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na SMS Ticket.cz.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Linkin Park, Emptiness Machine na závěr 14. hodiny a vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a ať se dívám, jak se dívám, nic nevidím. A to je dobře, protože to znamená, že na zlínských cestách jezdíme bez problémů. Kdybyste ale náhodou na něco narazili, dejte vědět vaše dopravní info na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Za uplynulý rok se v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. červenci, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Lesní požár na jihu Španělska se vyvíjí už příznivěji. Hasiči mohli díky lepšímu počasí přejít k přímému zásahu proti plamenům. Oheň v Andaluzii od čtvrtka spálil přibližně 6600 hektarů porostu a vyžádal si nejméně 12 obětí. Češi jsou mistři podvodů, alespoň podle výroční zprávy kriminální policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů. To je o 5 000 víc než v roce 2024. Celkový stav kriminality v Česku zveřejnila policie na svém webu.
4: Fotbalový servis.
6: Fotbalové fanoušky čeká další bezesná noc. Rozhodne se, kdo na šampionátu doplní první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 11 večer nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později vyzve Švýcarsko obhájce zlata Argentinu. Zápas hostí Kansas City. Semifinálové duely nás pak čekají v úterý a ve středu. Finále je na programu příští neděli.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
0: Nejlepší, 27, pardon, momentálně na Zlínsku, naštěstí teda jenom pocitově a ve skutečnosti měříme vlastně docela příjemných 24, v noci teploty klesnou až na 12.
4: Hit Radio Zlín.
0: Vstupujeme do 15. hodiny na Hit Radio Zlín a brzo nám bude zase pořádné vedro. Jak se na to připravit, řekneme si za chvilku.

Hezké sobotní odpoledne přejeme z Rádia Zlín a extrémní teploty už jsou sice pár dní za námi a od té velké bouřky si užíváme velice příjemné počasí, teploty maximálně kolem těch 25 stupňů. A já sice nerad, ale budu v tuto chvíli poslem neúplně dobrých zpráv. Naším směrem se totiž podle meteorologů pomalu valí další vlna veder, přes den minimálně třicítky a taky tropické noci, kdy teploty neklesnou po 20 stupňů. A co je horší? Mělo by to vydržet dokonce minimálně 2 týdny v kuse. Takže je nejvyšší čas, abychom pomalu se začali připravovat, nakoupili zásoby zmrzliny, dali si vychladit pití. A co vlastně ještě tak děláte, abyste dobře přežili ta horka? Nebo jinak, co si nejvíc užíváte, když to venku takhle peče? Ať už jde o pití, bazén nebo nějaký lifehack, pojďte nám napsat na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05. Pojďme si navzájem poradit. Súbeme na radio.

Hit Radio Zlín s vámi, společně taky s těmi nejlepšími hity. A před chvilkou jsme nakousli letní lifehacky a věci, které si nejvíc užíváte, když je venku extra vedro. Ozvala se Hanka. My s Pejskem chodíme na procházky už v 5 ráno, dokud je tráva ještě mokrá od rosy a není takové vedro. Aspoň mám vždycky pocit, že jsem něco stihla, než den vůbec začal. Jo, to znám. To jsem měl jednou taky takové období, kdy jsem kvůli něčemu musel vstávat brzo a říkal jsem si, jak je to super, máme takový ten dobrý pocit, že už jsme ty raní ptáčata, jak se říká. Tak jsem to pak zkusil, že budu vstávat dřív jako pravidelně, ale nakonec to nějak nedopadlo, protože dlouhodobé brzké vstávání z nějakého důvodu prostě není moje věc. Spíš bych radši půlku dne prospal. Přistála nám tu taky zpráva od Jardy ze Vsetína, který si radí dát si namočit prostěradlo do studené vody, pak ho pověsit přes otevřené okno, že je pak v pokoji fakt jako znatelně líp i bez klimatizace. Tak moc díky za tuhle radu, to musím taky někdy vyzkoušet. A ať už jste vyrazili schladit se někam k vodě, nebo vyrážíte za nějakými jinými zážitky, jsme rádi, že u toho na Hit Radio Zlín můžeme být taky. A k tomu posíláme nabitý playlist Coldplay, Alicia Keys a taky Cyril už za chviličku.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
2: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Minutu před půl čtvrtou, Hit Radio Zlín s vámi. A schválně, kolik stromů máte u vás na zahradě nebo třeba na chatě? Protože vás v tomto dost možná právě předstihli v průmyslové zóně v Holešově, kde nově vysadili 1500 stromů a k tomu ještě další 1400 keřů. To už by vydalo na takový slušný menší lesík. A to je přesně to, co jsem tu zmiňoval nedávno, že nám ve městě často chybí nějaká ta zeleň. Všechno máme betonové, případně cihlové, ale s výjimkou teda Zlína, to není zas tak úplně běžné, tak je super, že se právě nedaleko od nás takhle inspirovali a začali s tím něco dělat. Navíc už brzo se tam bude moc vydat taky na kole, protože k tomu všemu ještě dokončují novou cyklostezku. Tu průmyslovou zónu napřímo propojí pěkně skoro až s centrem Holešova. To je věc, co určitě oceníme, protože cyklistika u nás vrčí hodně. Jak jsem jel dneska do rádia, tak bylo cyklistů všude mraky, a to i když máme tak jako napůl pod mrakem. To je prostě naše. Lepší to risknout, než sedět doma, že?

0: Global DJs to pořádně rozpumpovali na Hit Radio Zlín a já se musím k něčemu přiznat. Z našeho éteru určitě dobře znáte amerického zpěváka, skladatele Teddyho Swimse. Zrovna před chvílí jsme hráli jeden z jeho megahitů. No a to je borec, který žije ve svém vlastním světě, protože unikátnost u něj najdeme úplně všude, od hudby až po oblečení a možná i kvůli tomu mi trochu trvalo, než jsem si k němu našel cestu. Ale musím říct, že jeho hity mě neskutečně chytly. A pokud jste na tom podobně, tak teďka nastražte uši, protože už příští sobotu dorazí do ostravských Dolních Vítkovic, kde to zase ožije parádní atmoškou a hlavně světovou muzikou napříč všemi možnými žánry. Kromě něj tam vystoupí Moby, 21 Pilots a spousta dalších interpretů, které znáte z našeho vysílání. A pozor, teďka to nejlepší, my vás na ně dostaneme úplně zadarmo. Soutěžíme totiž o dva lupeny právě na Festival Colors of Ostrava a máte jednu z posledních možností zapojit se do slosování. Jediné, co pro to stačí udělat, je sledovat profil Hit Rádia Zlín na Instagramu a třeba právě vy si budete moct užít 4 dny plné muziky, skvělého jídla a pití a hlavně zážitků. To se docela vyplatí za jedno ťuknutí do mobilu, co říkáte?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si nálepku.

jsme si zazpomínali s kapelou Mirai na Hitradio Zlín a vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor si dávejte, pokud budete projíždět Valašskou Bystřicí, konají se tam portářské slavnosti. A jinak tu nic dalšího nemám. Pokud ale na cokoliv narazíte, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.

0: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Koupě staršího bytu se teď nemusí tolik vyplatit. Jejich ceny ve druhém čtvrtletí meziročně stouply v průměru o 11%, v Ústí nad Labem dokonce o 19%. Vyplývá to z analýzy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a taky zájem investorů. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem v Německu je po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Mluví se o rozsáhlých škodách. Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay. O tomto víkendu kvůli vlně veder zavírají své dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie. Země od letošního května čelí už třetí vlně veder. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne zítra v 17 hodin.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
9: Na teploměrech ve Zlínském kraji momentálně 24 stupňů. V noci se dostaneme na teploty mezi 12 a 15 bez deště.
4: Hit Radio Zlín.
9: Hit Radio Zlín taky krátce po 16. Od mikrofonu vás dneska zdraví Martin Král a posílám taky ty nejlepší hity. Teď je prd.

andělský hlas Robbieho Williamse jsme si teď společně užili na Hit Radio Zlín a všichni dobře známe legendární knižní i filmovou sérii z magického světa od J.K. Rowlingové neboli Harryho Pottera. Ono se kolem toho sice poslední roky točí ve světě různé kontroverze kvůli nějakým postojům právě autorky těchto sérií. To ale nic nemění na tom, že ty příběhy nás baví dodnes. A právě proto na náměstí Míru ve Zlíně vznikl ve sklepních prostorách nový podnik, který nás táhne právě do atmosféry kouzelnického světa Harryho Pottera. A pozor, kromě magických kouřicích nápojů si můžeme vyzkoušet taky kouzelnické pláště, klobouky, hůlky nebo dokonce kravaty. Není to jenom další kavárna, ale je to místo, kam se můžeme vydat za hodně stylovými zážitky. A tak si říkám, co nám tady vlastně ještě chybí? Z jídla tu máme na co si vzpomeneme. Od pici přes burgery až po kebab. Na různé speciální druhy pití by se tu pár míst taky našlo. Ale je pravda, že když chceme něco víc speciálního, tak si občas musíme přeci jenom někam vyrazit. A otázka na vás, co vám u nás na Zlínsku chybí nejvíc? Klidně to nemusí být jenom o jídle, ale třeba plácnu, speciální tématická herna pro děti, nějaké místo pro sport, které tu ještě nemáme. Jako třeba Pavel z odpolední show by okamžitě řekl baseball, úplně ho slyším. Ale co by to mělo být za vás? Dejte vědět na 601 13 13 05 WhatsApp Hit Radio Zlín. Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo by nám to mohl

0: Dvě minuty po 4:15 trávíte sobotní odpoledne ve společnosti Hitrádia Zlín a na našem WhatsAppu už se hromadí nápady na to, jaké podniky vám na Zlínsku chybí. Já jsem tu sice před chvilkou říkal, že tu máme prakticky všechno, ale podle vašich zpráv to tak asi zatím úplně není. Tady třeba mám zprávu. Ahoj Marťo, nám s partou nejvíc chybí pořádná herna s kulečníkem, šipkami a bowlingem pod jednou střechou, kam by se dalo zajít po práci na pivo a zahrát si. To napsala Peťa a je fakt, že kulečník už dneska najdeme na málo místech, takže pivko si sice dáme, ale už jenom v sedě. A cinkl mi tu nápad taky od Mirky z Malenovic, že by jí potěšilo místo, kde budou dělat pořádné domácí bramboráky a knedlo vepřozelo. No jo, to by bylo něco pro mě. Ještě hezky výpečky a klobásky k tomu. No to miluju. Tak moc díky za tyhle tipy a já si asi jdu objednat nějakou večeři, protože jste mě teď úplně navnadili. Mezi tím ale taky posílám další muziku, bude Madonna a taky Lady Gaga a s ní Bruno Mars. Tak díky, že jste s námi.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Hitradio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Hit Radio Zlín s vámi, jsem trošičku zaspal, omlouvám se, před chvilkou tu totiž na mě vyskočil článek nadepsaný opravy u Terna finišují, tak nadšeně klikám, no a přišlo jenom zklamání. Jo, budou mít totiž hotové ty středové pruhy, ale to neznamená, že už je hotovo, teď se pustí totiž do těch krajních a tam by ty práce měly trvat ještě další dva dny. A jasně, pořád je to vlastně jenom zhruba měsíc, co se to tam opravuje, tak to není tak hrozný, ale bohužel si zatím dál postojíme. Ve finále ale, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, schválně pokud si budete kvůli nějakým opravám dělat zajížďku, ať už v tomto případě přes Tečovice, nebo někam někde jinde, zkuste si trochu zpomalit, podívat se kolem sebe, kolikrát nás může překvapit, jak vypadají místa jenom kousek od toho, kudy jezdíme každý den. Myslím si, že pořád máme co objevovat a třeba najdeme i další místo, kam vyrazit s přáteli nebo třeba s dětmi. A k tomu vás budou doprovázet taky ty nejlepší hity z Hit Rádia Zlín.

0: Hit Radio Zlín a teď taky Switch Disco společně s Elou Henderson. A mimochodem, věděli jste, že právě Ela se proslávila už v 16 letech v americkém X Factoru? Sice teda skončila šestá, ale její hitovka Ghost obletěla svět a dobila hitparády už jenom díky tomu jejímu úžasnému hlasu. A pokud je vám taky náhodou zrovna třeba kolem těch 16, zatím jste se úplně neproslavili, tak nevěste hlavu, máte pořád ještě času víc než dost. A nějaký ten čas nám zbývá taky do 17. hodiny, takže stihneme ještě další hity. Ray Dalton nebo Khalid budou taky za chvilku.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitrádio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rychle my si tady hrajem na Hit Radio Zlín, Zane a Sia, minutku před 17. hodinou a koukneme taky na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, dneska jezdíme na Zlínsku v poklidu, bez nehod a komplikací. A tak to má být. Pokud nás taky zrovna posloucháte někde na cestách, buďte opatrní a hlavně dobře dojeďte. No a kdy jste na cokoliv narazili, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: 17 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Pavel věří, že se po sporech ohledně účasti na summitu NATO jeho vztahy s Babišem uklidní. Hlava státu to řekla v diskuzi na festivalu Pohoda na Slovensku. Za absurdní pak označil snahu SPD, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, řád Bílého lva. Karlovarský filmový festival finišuje. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nevšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun. Na tenisovém Wimbledonu právě startuje první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
0: 25 právě teďka venku a na internetech píšou, že prý je teď mlha. Tak teda ale nevím kde, protože když koukám z okna, vidím krásnou sluníčkovou oblohu. Jsem tam možná nějaký mrak, ale jinak se nám počasí, myslím, celkem vydařilo a mělo by to snad vydržet až do večera.
4: Hit Radio Zlín.
0: Naše poslední dnešní společná hodinka na Hit Radio Zlín je před námi a stihneme v ní ještě vyrazit na výlet. Víc za chvilku.

Symphony, Imagine Dragons, chvilku po 17. na Hit Radio Zlín a pojďme se společně trochu zamyslet a zavzpomínat. Kdy jste naposledy vyrazili do zlínské zoo? Věřím, že zas tak dávno to nebude, teďka v posledních dnech k tomu máme úplně ideální počasí. No a až tam vyrazíte příště, budete si moc všimnout taky pár změn. Probíhá tam taková obdoba škatule, hejbejte se. Přednedávnem přesunuli tučňáky do místa tam blízko ke vchodu, kde předtím byly lachtani. A teď se plánují změny ve výběhu lvů, aby pomohli lvici Elze, kterou si tam před pár měsíci přivezli od soukromého chovatele, aby si mohla začít líp zvykat na nové prostředí a svoje budoucí sousedy. A škoda, že něco takového nemáme, když nastoupíme do nové práce, že by nás třeba nechali měsíc jenom koukat, jenom tak na ostatní, jak tam makají. To by byla paráda. Ale když se vrátíme zpátky k zoo, to je místo plné zážitků a vzpomínek, ať už jsme vyrazili s partou kámošů nebo klidně s dětmi, tak co kdybyste se s námi o nějaké z nich podělili taky? Pište nebo klidně můžete nahrát i hlasovku na WhatsApp Hit Radia Zlín, připomínám číslo 601 13 13 05.

Před chvilkou jsme společně na Hitradio Zlín řešili novinky a přesuny ve zlínské zoo a vy píšete na náš WhatsApp, jaké odtud máte příběhy. Rovnou tady mám jeden od Radky. Ahoj, tak tu nejlepší vzpomínku mám na loňský výlet s dcerou, když poprvé viděla žirafu naživo a jak zaklonila hlavu, tak málem spadla a křičela: mami, ona je až u nebe, a smáli jsme se tomu doma ještě týden. Tak Ráďo, moc díky za tuhle storku a podělila se s námi taky Petra, která napsala, že tam byli s manželem na prvním rande, to už bylo přes 30 let a teď tam chodí s vnoučaty a je hezké vidět, jak se to tam za tu dobu proměnilo. No to je úplná pravda, když se podíváme zpátky, já to teda zatím nezvládnu o 30 let, ale i tak za poslední roky tam toho vyrostlo nebo se vylepšilo opravdu dost a možná je to i jeden z důvodů, proč se tam rádi zastavíme i opakovaně. Tak moc díky za vaše zážitky a jinak připomínám, že na Instagramu Hitradia Zlín soutěžíme o lupeny na festival Colors of Ostrava, tak to běžte omrknout a hoďte nám tam follow, budeme moc rádi a vy si díky tomu můžete užít muziku naživo.

0: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Taky filmové hity se najdou v playlistu Hit Rádia Zlín. Teď to byly Huntrix a dneska je to na den přesně 62 let od modní revoluce. Návrhářka Mary Quant přivedla na svět kraťoučké sukně a šaty. Tenkrát za to teda schytala pořádnou bídu od starší generace, protože takhle krátká sukně přece nejde na ulici. Za to dneska už to pomalu máme obráceně. Jak se na to někdy dívám, tak to vypadá, že čím méně látky na sobě máme, tím líp. Pořád samozřejmě frčí i ty minisukínky, ale k tomu se přidaly ještě trička, kde chybí ta spodní půlka, díry v kalhotech vytvořené schválně místo pádu z kola a spousta dalších. A nevím, jak to máte vy, mně to vždycky přišlo hrozně nepraktické, protože přesně si pamatuju do dneška, a to už mi asi zůstane na pořád, že když jsem byl malý, tak jsme byli tehdy s babičkou na dopravním hřišti, já jsem se tam šťastně projížděl na kole a v tom nadšení jsem se asi nějak blbě nahnul a už jsem ležel na zemi s podřeným kolenem. Ono vlastně, jsem tehdy taky měl vlastně kraťasy, uznávám. Na druhou stranu, nebylo to proto, abych zapadl do nějakého módního trendu, ale protože bylo léto a bylo prostě vedro. Tak každý to máme nějak jinak, to je jasné. Všichni nosíme hlavně to, co se nám líbí, v čem je nám dobře, a pokud to dámy teďka hlavně bude zrovna třeba krátká sukně, tak už víte, komu za to vděčíme. Teďko do line.

0: 18. hodina už se nám pomalu, ale jistě blíží na Hit Radio Zlín a to znamená jediné, můj čas se alespoň teda pro dnešek nachýlil ke svému konci na Hit Radio Zlín, ale nesmutněte, naše vysílání tímhle samozřejmě nekončí, i dál vám budeme hrát ty nejlepší hity a navíc v pondělí dopoledne budu zaskakovat za kolegu Filipa Bartka mezi 9. a 12. tak si to tu společně zase užijeme. Docela ale ještě nějakou muziku stihneme, posílám Calvina Harrise s Ellie Goulding a taky Krištofy. Tak ahoj!
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piaceta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si...

0: krátké zprávy na Veronika Burdík. Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u Pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Na řadě je sport. Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Německa v třídě Moto 2 až z páté řady. V dnešní kvalifikaci zajal 8. muž průběžného pořadí mistrovství světa 15. čas. Závěrem počasí. Na jihozápadě Česka zítra čekáme převážně slunečno. Naopak na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost. Občas s deštěm nebo přeháňkami. Teploty mohou atakovat 29 stupňů. Na východě ale počítejme s 21.
1: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrološák.cz
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Mostecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i let balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoptrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na mosteckypinkl.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 3 plus KK v Horním Slavkově za 1 milion 990 tisíc. Rodinný dům v Klokočí na Semilsku za 9 milionů 950 tisíc. Zahrada v Pardubicích Nových Jesenčanech za 890 tisíc. Rodinný dům v Horní Plané na Českokrumlovsku za 6 milionů 700 tisíc. A garáž Borohrádku za 580 tisíc korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms ticket.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Co jsem říkal, bez vědění to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den. Tady Valens, půjčovna ve dnění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás!
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju!
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Zasklem je tu pro vás. www.zasklem.com

Hit Rádio Zlín. When I was 6 years old,

0: A třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com